0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.